0: krátce po druhé.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

A po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

jesle rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Králo, veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl,

snadno povolí. Propadl jsem zpátky, dostal jsem se pod led, už jsem zasnadně v údolí.

nemůžu popadnout tvůj dech. Trénuju v leže na zádech, jak zahrát poslední tón. Naštěstí ještě není spěch.

0: plenku.
1: Chytám pevně za střenku a mířím do neznáma. Svou šeroslepou panenku.

a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům.

myšlenky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Která se

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět, a z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: A v tom se zvedne, do stolu v razínu už povídá, jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš, pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tamto si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Natáhni ruce, třeba s promrzlými hřbety,

0: kamenný most, kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct, aby sis neoblíkla korzet ostnatýho plotu.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some

válkou se usmíříš, leč jiskru ztrácíš, plamínek svědomí nestačí hřát. V bláznivých snech se neustále vracíš k té svojí šťastné hvězdě na pořád. V Kingtownu za městem přišla ta chvíle, stála tam u cesty uplakaná. Tak teď se mnou ty nekonečný míle putuje tahle duše ztracená.

Stále se ohlížím a tempo ztrácím. Z pět ptáků stich, ležím, jdu spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Teď leží vedle mě zavřený oči, kolem pár cobánků rozhozený. Musí být zázrak, když do cesty ti vkročí takový poklad zas má

ztracené gnomony, ta tma je halí. Pod peřinu bojuji, i když nerozumím slovům, co o mě moudří píší. Bojuji plný všelijakých vin v týhle temný říši. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí. Bojuji, abych nezapomněl, jak čas letí.

plnou temných stínů a vlasy Španělky Ramony vábí mě k sobě pod peřinu. Bojuji a už ztrácím sílu, víru v to dobré vrozenění. Bojuji přitom, žiji v míru, je to sen a nebo bdění. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastní

Byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla šít. Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila,

ani nepostřehla, že jí řekla bílá nit, že je zlá a tupá jehla a že hodlá odejít. Jak nit řekla, tak se stala.

0: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Hajt si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždětí lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas, příroda, ta se umí ozvat, těžko ji odolat, když přijde čas.
1: Je krátce po 16:15.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

městské radnice. Tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dál

šťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč: hej majstro, co pak dělaj ráno, však kliďánko.

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji schůdnou cestu.

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik, bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení, a není to kšeft od hastrošů, dostaneš ještě.

že Čechem je, vše Čechům musí dát. Kadřek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně. Když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej gad, tak já to bezbolestně sfouknu, a že mám svoje lidi rád.

vše Čechům musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení, vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

Že Čechům musí dát, a když bral mistra Jesenia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka, i když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedníka.

dát. Jo, bez kata to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražský kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je vše

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje,

Ved jsem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v

kde je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

Na nebi už není žhavý, jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí, dnes už i pozdě je dříve než brzy.

dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách, já jsem tvůj vír, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už pobláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

obličej schovám do plynový masky, ať můžu spálit svoje knižní slasky.

Jednou jsem strčil hlavu do písku a nechali tam asi 8 let. Zatímco jsem ve snech bloudil, venku se nějak měnil svět. Bouřil svět. Bouře jednou svoukla písek.

Zkoumal jsem, jestli už nejsi hvězdou na chodníku slávy. Bylo tam snad tisíc jmen, ale o tobě žádný zprávy. V kleče v písku jsem o pomoc prosil i tichý oceán. Řevu vln jsem nerozuměl, byl jsem pořád sám.

Soudil jsem hřbitovy letadel, ptal se snad každýho vraku. Nám už osud zavřel oči, zeptej se ptáků. Těm jsem řekl, koho hledám.

Je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody, ze slepé.

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře, v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

Vážem, družbo, pojď ukoj mou tužbu, mám tě rád nebo co? Mí touhy se neboj, jsem Weltmensch tu playboy, mám tě rád nebo co? Jseš mladá, máš danu, já...

službu, pojď ukoj mou tužbu. Mám tě rád, nebo co? Seš mladá, máš danu, já po tobě planu. Mám tě rád, nebo co? Mí touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy. Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád. Mám tě rád, kurník, nevidíš, že čtu playboy?

vůl, tak budeš taky dobytek, kdyby ses pominul. A když je otec trubec a matka královna, tak budeš

kdekoliv na roub, v hospodě, v ulici, pod širým nebem, hrajeme kdekoliv, tam, kde to svedem.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Narovnej mi zpětný zrcátko, možná, že v něm uvidím všechny ty časy zlatý, až zítra zvednu paty.

Matko, možná, že zahlídnu stín. Z toho, co pěkný bylo, a než se to pokazilo, prosím tě, srovnej se s tím. A nech těch pitomejch otázek, kdo je víc vinej a čím. Tohle je pro vždy pase, tahle nit přetrhla se a teď už jí neslepím. Nad obzorem se kroutí proužek komře a

Hlídej si človíčku, hlídej si sebe, když přítel tě zradí jak říjnový nebe, jak deštivý mraky z krajů severních, koukej se zvednout z kostek dlažebních.

0: vážený. Zapal si cigáro navzdory všem, zítra s bankéři na whisky zajdem.
1: Co se má stát, staň se,

Žene se bouřka, tak schovejme se do podloubí. V domě u slunce, tam je místa dost. Na rohu domu Markéta sedávala, na rtech úsměv, okolí pro radost.

mi ruku, nohy se do bláta boří. A v koutě hoří svíce, jako život náš.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát, známe jenom sebe.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu.

Tak jsem dokouřil poslední mariánku a slaví vyždímal ten zbývající lok. A oknem do noci, co měla na kahánku,

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát, pozdrav

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

0: Chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

až jednou najdeme na sebe čas i klid. Budu ti povídat, můžem si vysvětlit. Spasitel nepřijde, tak píše starý list. Hluboce zraněná láska je nenávist. Padá to ze zhora, z nebes jak z olova, snad jenom pokorou něco se uchová. Proměna chrání nás před vlastním zoufalstvím, snad ještě máme čas najít, co dělat s tím.

to, že jste zvědaví, tak tuze. Dnes čistého vám nalijí. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie.

Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled.

rameno. A potom slétl ještě níž. Bůh, když to viděl, řekl ženo, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou.

zbytečný smrti, Galino. Nějak mi nejde spaní, Galino. Byli jsme nevybraní, Galino. Jenom si proletěla, Galino.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

je příměří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitu marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.

Jsem blízko tvých očí, jsem blíž, než se zdá, když týdny se lámou,

až se ti do očí podívám, až v žaludku mě zamrazí, i když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se s oblohy směje, tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný, a víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako vojáci. Stojí nesmyslně v řadách proti sobě, slib, že mi nebudem, i když víš, že to není možný.

ještě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

Pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce, než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď jí mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna vstí.

Poza stolu pohlédnul skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Po první jste vytahnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytahl pozdě, k vaší velký smůle.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla sem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky,

Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Máš totiž tělo jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

že porcelán není organická látka, je na tebe kotě neutronka krátka. Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo z rezidělí, kde pancíř srdce

si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra. Je to však činž,

vidění, ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztek letát. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

0: A někde v dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je dřina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou,

0: opera zve sedm, kde ukážeš svůj um. Dvě kytary, housle s tím a basa vede prý.
1: Pojďte špíte.

co s námi to dělá, když spustí jak zděla, takovej tichej hon, a jaké je to divo.

divadla cítím to chvění, muzy se rozletí po foaje. Nicota uvadla, ač je snění vášně a dojetí, co jich tu je. Hra je to dojemná, no a ta renta, jak je to cudné rozplakat svět. Čeká se jenom na inspicienta, režisér rudne a kouše si red. Uvaděčky plet

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

má poslední relí. A jen had zatáček svý se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cmal.

0: krávy. Pasol Janko krávy a kačenka pávy a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemysli, má milá, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj volá, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkaju poutečka po zemi.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again, don't know where.

ve východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

šat na mě míří, kolem mi jde strach.

střílel koně, ve Verneovkách všechno, co je k jídlu, a na poli tě vzali Amundsen a Píry. Je dávno po sezóně, dík voňavkám a mídlu.

Těsně před občanskou válkou dusíme Gettysbergy, Mostary a Těšíny. Máš záznam v bestiáři, jdeš s baseballovou pálkou. Fakt věříš, že jednou budeš nevinný?

chytrá krysa, otoč list a odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu.

hodů prostých, právě jsem překonal posty. Už si mě vodíš na niti, to chlapci dí. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku směstnal jsem ti do výkřiku. Lucie, ahoj!

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí, to chlap cítí. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší,

se nocím i dnům. Šmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo o rozum.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlíny. Ta hlína jsem já.

tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí, ta můra jsem já.

kapesníku, neboj se, já vím, ty nepláčeš. Dostal si na dílku malinko těžkou lež. Je totiž normální najednou dýchat a být. Taková lež nikoho nebolí, jen tebe a mě.

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů v mleze mezi kmeny.

už pomalu končí. Chvíle, co patří jen těm, co neusínají. Toulavým bláznům, když právě s jarem se loučí. A za dobrý slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou někde.

Písničky folkový v dnešní době už nikoho nebaví. Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou? Nikdo už nebude žalmanem Lohonkou. Proč snažit se, aby s náma každej zpíval? Ani jeden z nás není Karel Plíhal. Neumíme na svý nástroje. Hrajeme, že hrajeme a děláme, že nám

se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší. Nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich. A vy tady, proč chtěli bychom hrát v rádích? Jsem u ohně stíl.

0: tak snad vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou la la la la la la.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, na shled.

hloubka lesa tlačí na stemnělá stavení. Měsíc tvoří z mraků pavučiny. Můry v květináčích světlem probral ze snění, vpletá do zázraků naše stíny.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

plen neskutečný v noci tu je. Přichází, než začne den, představy vznešené. Říkali jim víly, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo, jen vytesáno v kamenech. Kolébka té síly je ve snechu zamčená.

tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval. Dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej. Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje. Tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík, po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasů a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

zavolej, prosím tě zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Zas nemá doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí, obrysy domů dát se mizí, tak naposled ti zamává, spalo by lodí mé.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách. Klenotník měsíc zavřel krám, výkladu svoje šperky sbírá. Chlap jen tak lehce neumírá na modré lodí jménem Fram. Tě za pár roku vyhledám.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Byl to vždycky lump, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejet hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke 2 metrů a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou zlost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. V báru padne jeho jméno, barman shaker rychlej střese.

zaskotačím. Budeš se ale divit, ten

taky umíme, jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej prout, v peřejích slibů a iluzí cárů naspátek budeme s nadějí plout.

jen bez ruč zárubek. Kavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

chápe přes nás šicí stroj. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kouče, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

přes moře jak ptáci, v konci cesty tmavnou, po kapkách se ztrácí. A kde je cíl? Za vlnou na moři, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl? Sedmero pohoří,

jako ty mraky na své cestě spolu vzhůru za zázraky pak zvolna dolů. A kde je cíl za vlnou na moři, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek,

pěkně vedle sebe. A kde je cíl za vlnou na moře, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek, to nikdo neví.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Říkám ti znova, na plný plyn. Byla to možná chyba příliš suchých vín. Říkám ti znova, to, že mám spín, přikrytej záhonem z kopretin.

dní moudra, sakra co teď. Tam, kam se teďka chystám, není cesty zpět, tam možná zprávu, když zadáš pin, obdržíš ji spod kopretin.

celá mlčelo. Na burze sbíral jsem desky, i když tam někdy pršelo a padaly taky facky. Jednou ráno jsem se probudil, rusáky tank byl pryč, a lidi sundali kabáty a hledali

čekala, že lidi zůstanou stejný, i když jdou zleva doprava, ztrácí se věci obyčejný. Soused rád udá souseda,

zisky i dluhy, píšeme do análů, jeden jak druhý.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archiv svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle brásek naporcuješ koudu. Špagety se motaj jako slova, kterým nikdo nevěří. Už i sousedovič skočka šije na tebe boudu.

0: Dot mi vletěl kapr, nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

Ptáš se, na co myslím, inu, myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, mám v srdci časovanou minu, kdy to přijde sít.

když mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, syno, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku přidej plynu, nerozlížej se a jeď. Já už dostal na hodinu generační výpověď.

Rukama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Fauste řekl,

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.

Stan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hne-li se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění. I lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikly potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hne-li se atmosféra.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Je tolik cest, jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl. Hledal jsem

žár sluneční pod pažemi znoj. Nad Kšticí se nese píseň ptačí, ku předu pudí teskný nepokoj. Hle, tri trampů tichem poru kráčí, rámních tíží půl tucet strun, jež se sou mrakem zavzní v různý tón. V šlépějích pegasů a hvitu tlapkých kun, kéž nevzejde.

dát, lásko hřevná v srdce se jim vrať. Klín jich tíží půl tucet strun a jsou mrakem lká jich luzný tón. V šlép jejich pegasův a hvitotlavkých kůn, kéž nevzejde se

0: nebuď cvok.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: řekni mi, řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi,

0: Řekni mi, prosím, kam se ztrácí slova, když zkouším se ptát.
1: Říkám ti znova, neptej se mě, jenom málo toho ve mně zbývá, když ti ticho odpovídá. Řekni mi, prosím, kde se berou věty, co zpátky chcem vzít.
0: Řekl bych, kdybych věděl, proč si přeju, abych místo jedu někdy taky tichem odpověděl.
2: A tak mi řekni, co je to s tebou, že všechny křižovatky světa

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízeň na chodidlech, bude to kartou nebo cash? Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí moci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš. A mě se nech

V kašně se válí místní Ježíš, stvořil si víno v kartonu. Jestli je pravý, nikdy nevíš, jako ti v Novém zákonu. Ještě že noc je malověrná.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

tu radost navíc. Proč jste takový smutní? Máte strach z nejistoty? Jste přeci pro všechny případy patřičně pojištěni?

0: zabili.
1: Zabili chlápa z Koločavy. Řekněte,

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí.

čelo je přeorané, pole vrásek směť, ukáže, že se blíží září, oheň se z oka ztratil, prázdnotá šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť, mluví a přece jsou jak němí.

probouzí k masahám si na zápěstí. Zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouští či Koreu. Opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle, usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to...

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava, život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15krát trubka, no a jednou dudy. Babička Majka jediná.

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio a možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

a Jameson v Dublinu. Žlutý čilivníky a jarní vítr v Bray. Zlatý triangl a kalní vody Mekongu. Buddhistický chrámy

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trapí.

světě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu, tu nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Ten, kdo promění lásku do šestáku, ať se chystá soudný den. Já měl hádku s andělem o duši mou, oh, oh.
1: Já měl
0: hádku s andělem o duši mou,
1: duši mou.
0: Já měl hádku s andělem o duši mou, oh, oh, oh.
1: Já měl
0: hádku s andělem o duši mou. Rád na dno se dívám čbánům, pak mám řeči od srdce jen. Kdo pravdu dovolí říkat si pánům, ať se chystá soudný den. Já měl hádku s andělem.

Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně je mi jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, chci se zas opít šampaňským. To je teď celá moudrost moje, milovat věčnou vřavu boje, za noci vnikat do snů žen.

Bák narost, vínem si plašit z čela starost, svůj život rychle utratit, nic se nezískat, nic se nestratit. Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se.

Ptal jsem se polonahé noci, když můj anděl nade mnou stál. Kam zmizel génius loci, já se tak snažil, když jsem ti hrál. Srdce mi tančilo, hejno motýlů,

Zkoušel jsem vše, i šuškavé víno, chyběl kousek a byla jsi jen má. Do všech koutů křičelo jsem, Martino, ty smlčela.

noc bude pryč. Přines mi čbán, dneska číši, ať plnou mám, víno je štěstí a zapomnění, záři plamenů, všichni jsme rovni si, dnes budu bratrem všem, kdo se mnou.

sen další noc bude pryč. Až tělo mé naposled vydechne, dejte ho plamenům, zpívejte písně tak jako dnes. Já budu s vámi jen popel, co stoupá do náručí stvořitele.

0: bude klid.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

jako u starýho Klim průklapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás,

kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají tě

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Už leta se mne roztáhly záclony. A jak pohledem skvrny na stropě luštím. A jak se v horečce pod zimníkem potím. Taky se promáčím a udělej se mi po těle fleky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu.

tak zdomácnělý. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

delirium. Co se to řítí proti ním z hamru, Stenmark to nebude, ani Franz Klamru. Kdo to kdy viděl na týhle trase, na lyžích z kopce je divoký prase. 101 kilogram hmotnosti kňoura, srazil se s trabantem jak tvrdá pěst.

zatím štěstí nepřeje. Ale teď ukážu všem, co ve mně je. Trochu nestíhám, ještě musím na dabing. Snad to rychle poběží. Jedu na casting.

jedu taxíkem. Přes Barrandovskej most. Ještě konkurs na muzikál. Mám dost.

zase si koupím prsa nový. Z brusu nový, silikonový. Pak snad mi štěstí popřeje. A potom ukážu všem to, co ve mně je.

vyšuvám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osype Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci, knížky, jaké chci.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

řekl jsem jí, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit, chlapu.

jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zaduněli tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku,

Česnek zavonil. Vyvízkla je, až to budu vypravovat Hance. Pochopila, až když vůkol česnek zavonil. Hance.

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu. Zda zakřiknutý či agresivní, inteligentní a nebo radši.

jde o krk, mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic, zaškrtí slova.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Folsom Emile Blues.
2: Děda býval na

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v čas tu

tak zdomácněli. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

pas nechtům připevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed.

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe, ulicí dolů oči mi svítí jako svíčka, jako tamhle ten byt.

to ti sedím v Číně a bos mě hodil lano, abych jel. Ty koncertní síně budou muset počkat, bohužel.

je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

kioský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal

0: je krátce po 22. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

oblásků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

Radio Folk. Nic víc, nic míň. Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

z rodných vrátek zašly děti, stichly.

o půlnoci šluz. Z přeletů všech fernetů jsme dobře v komatu. A servírka Mariša nám sečte útratu. Než spočítám drobné na dýško, dám si ještě jednu kávu, Mariško. Šálek voní podivně, jak

krásně jde a mašíruj pěkně. No, já vím, že ti to moc nejde, ale jdeme, jo? No, takže ahoj zítra, ráda vás opět uvidím. A zase si můžete dát těch svých 5. Jasně, no moc se necůl.

když se vody čeřily, to se pstruzy ženily, dorce pico z much paštiku, jedno hubky z chrstíků, ženich nevěstu měl ploutnatou a se žábrama pihatou, musej rychle než je načapou.

0: Hodnoťte to prosím kladně, láska chodí i k těm na dne.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

kdyby mi kdo si řeknul, že postavím metr piv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo v

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám

tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl na

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

město znal, kde končívala dráha. A jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrál.

indiáni jednou v roce staví vodní mlýnky. První z nich je malý vědec Fanda přes mašinky. Druhý si uk z dítě,

procházím se potokem, jeden jsem i oba. Hladinou se točí vír, vít, voda, doba. Koruna mi letí, slunce, hvězdy, měsíc, obyčejný příběh.

potoce holínky a šípy, vracím se sem jednou v roce, kámen v dlani svítí. Indiáni na potoce na

všechno cukroví a vrátili se domů. Dopili svůj oheň, spatřili svůj měsíc, obyčejný příběh uplynulých letnic.

Pověz mi o nás, o našem století. Prý ztrácím krok a nejdu s dobou. Jenom pár slov v zájmu nás obou. Pověz mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověz mi o nás, o našem století. Znáš spoustu tajemství, co chci se dovědět. A pak mi dovol mi povědět. Navzdory mobilům, navzdory době, vždycky chodily dopisy ode mě k tobě, do těla e-mailu čtyřlístek nepoložíš. Tisíce slov a tisíce otázek, namaluj, lásko, namaluj obrázek, na ploše Windowsů se od barev neupadá.

Pověs mi dívko dřív, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o tomhle podivné století. Pak chyť mě za ruku, ať se ti nestratím. A já ti slíbím třeba, že tě nezradím. Víš, navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodili dopisy ode mě k tobě, do těla e-mailů.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pochybná čtvrť. V hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět. A z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá, jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš, pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: kamenný most, kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct, aby sis neoblíkla korzet ostnatýho plotu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

srdce k srdci jdeš hřát si ruce, v žáru lásky beznadějný. Nábřeží je plný krásnej holek, všecky jsou stejný.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás pole bitevní.

Vesta super ega povolí, před námi leží lehko vážné cokoliv a panoráma péřový další malou smrt přivolí.

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas,

0: všechny armády v nás pole bitevní opustí.
1: Tak ty jsi nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si.

ty chceš něco víc, ale co to vlastně je, nedokážeš říct. Tak mám ti dát klíč, nebo sladkostí kornout, mám přinést bič a poslušně se ohnout, mám se hodit do kvádra, anebo spíš bejt rebel, co přilámání konvencí.